0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči, práve sa začína dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku vítá Zenta Dožová.

barátságáé, vravila, že nénikém, hús vietra is hozzon. Ona nerozumela z toho len to, že hozzon a že húš. Tak keď prišla domov, sa spýtala, deti moja, ako meso je to ten húš viet? Raz zase, kdež jedna takáto načaga, ona predávala polčata, piske po maďarsky. My sme to v Ušagarde tak volali, že polky, ale po maďarsky je to egreš, tak to volali tak, že polky. Či Ušagardania, tak aj táto tetka vedela len toľko, že polky. Raz predávali, tak jedna načaga vraví, že mien, no je zo piske. Ona chcela si kúpiť. A táto tetka vraví, veď ty máš dož veľké piske, nedala by som ti ani keby si mi zlato platila.